Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?

0: Pojďme se podívat, co se děje nového. Olomoucké divadlo Tramtárie úspěšně uzavřelo sezónu 2025 až 2026. Během ní uvedlo 5 premiér a odehrálo 194 domácích i 35 zájezdových představení pro více než 21 tisíc diváků. Kromě těchto skvělých čísel navíc divadlo potvrdilo očekávané stěhování do nových prostor Hanáckých kasáren.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Za loňskou brutální vraždu ženy v Mírově na Šumpersku možná padne výjimečný trest. Státní zástupkyně totiž navrhuje pro 36-letého recidivistu dlouhých 28 let za Mřížemi. Tímto případem se už příští týden v úterý začne zabývat Olomoucký krajský soud.
1: Sport.
0: Olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová postoupila do finále Wimbledonu. V dramatické třísetové bitvě porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. V infarktovém závěru rozhodujícího setu dokázala Češka odvrátit matchball soupeřky a tiebreak získala poměrem 12-10, přestože jí limitovaly zdravotní potíže. Turnaj naopak v ženské čtyřhře překvapivě končí pro nejvýše nasazený pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, které vypadly ve čtvrtfinále.
1: Počasí.
2: V pátek bude převládat slunečné počasí, odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, srážky ale nebudou. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 stupňů, někdy i na 26. Sobota začne slunečně, během dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se může objevit přeháňka. Teploty budou hodně podobné jako v pátek. Meteorologové očekávají po oba dny minimum srážek, takže konečně po dnech s proměnlivým počasím nabídne závěr pracovního týdne ideální podmínky pro výlety nebo práci na zahradě.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, komu se nelení, tomu se zelení. Býci, vy dnes radši vynechte náročnější aktivity. Blíženci, na vaše organizační schopnosti je vždycky spoleh. Raci, snažte se udržet myšlenku. Lvi, není důvod být nervózní. Pany, hvězdy vám fandí, ale makat za vás nebudou. Váhy, nastavte si hranice a pak je hlavně dodržujte. Štíři, všechno máte do puntíku naplánované. Střelci, mějte oči do kořán, ať nepřehlednete něco zásadního. Kozorozi, udělejte ten správný krok, ať se pohnete z místa. Vodnáři, spousta věcí se může změnit k lepšímu. A co my ryby? S někým nedostupným už prý velmi brzy prolomíme ledy. Rádio.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čehose. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Tohle je Rádio Haná.

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. Je to firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
3: Rádio Haná. Tady to žije.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: počasí.
1: V pátek bude převládat slunečné počasí, odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, srážky ale nebudou. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 stupňů, někde i na 26. Sobota začne slunečně, během dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se může objevit přeháňka. Teploty budou hodně podobné jako v pátek. Meteorologové očekávají po oba dny minimum srážek, takže konečně po dnech s proměnlivým počasím nabídne závěr pracovního týdne ideální podmínky pro výlety nebo práci na zahradě.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, komu se nelení, tomu se zelení. Býci, vy dnes radši vynechte náročnější aktivity. Blíženci, na vaše organizační schopnosti je vždycky spoleh. Raci, snažte se udržet myšlenku. Lvi, není důvod být nervózní. Pany, hvězdy vám fandí, ale makat za vás nebudou. Váhy, nastavte si hranice a pak je hlavně dodržujte. Štíři, všechno máte do puntíku naplánované. Střelci, mějte oči do kořán, ať nepřehlednete něco zásadního. Kozorozi, udělejte ten správný krok, ať se pohnete z místa. Vodnáři, spousta věcí se může změnit k lepšímu. A co my ryby? S někým nedostupným už prý velmi brzy prolomíme ledy.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj. Jsme Rádio Hana.
1: Hezké ráno. Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: a napětí a ovlivňuje naši náladu. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: 5.56, dobré ráno, posloucháte Radio Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po šesté bude Dua Lipa a Elton John. Cold Heart. Nejlepší hudební výběr od Michala Hruzy. Včetně toho nejlepšího, na čem jsme vyrůstali v osmdesátkách, je Libo formaci UM. Aktuální zprávy, počasí i ranní doprava pro vás právě teď.
2: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďme se podívat, co se děje nového. Olomoucké divadlo Tramtárie úspěšně uzavřelo sezónu 2025 až 2026. Během ní uvedlo 5 premiér a odehrálo 194 domácích i 35 zájezdových představení pro více než 21 tisíc diváků. Kromě těchto skvělých čísel navíc divadlo potvrdilo očekávané stěhování do nových prostor hanáckých kasáren.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Za loňskou brutální vraždu ženy v Mírově na Šumpersku možná padne výjimečný trest. Státní zástupkyně totiž navrhuje pro 36-letého recidivistu dlouhých 28 let za Mřížemi. Tímto případem se už příští týden v úterý začne zabývat Olomoucký krajský soud.
2: Sport.
3: Olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová postoupila do finále Wimbledonu. V dramatické třísetové bitvě porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. V infarktovém závěru rozhodujícího setu dokázala Češka odvrátit matchball soupeřky a tiebreak získala poměrem 12-10, přestože jí limitovali zdravotní potíže. Turnaj naopak v ženské čtyřhře překvapivě končí pro nejvýše nasazený pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, které vypadly ve čtvrtfinále.
2: Počasí.
4: V pátek bude převládat slunečné počasí, odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, srážky ale nebudou. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 stupňů, někdy i na 26. Sobota začne slunečně, během dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se může objevit přeháňka. Teploty budou hodně podobné jako v pátek. Meteorologové očekávají po oba dny minimum srážek, takže konečně po dnech s proměnlivým počasím nabídne závěr pracovního týdne ideální podmínky pro výlety nebo práci na zahradě.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita a podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet, případně na moment zastavit na parkovišti.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Teď je 6 hodin, 10 minut. Dobré ráno, forehandem, backhandem i stylovými hudebními lobíky k vám posílám vaše nejoblíbenější letní hity. My jsme Radio Haná, no a tahleta tenisová slova volíme naprosto cíleně a úmyslně, protože si užíváme historickou událost. Dvě Češky si to mezi sebou rozdají ve finále Wimbledonu. Jedna se narodila v Olomouci, druhá ve Vsetíně, kdy si spolu trénovali i v přírodovské Precheze a zítra si zahrají finále Grand Slamu. To jsou Kája Muchová a Linda Nosková. Jejich duel bude celý tenisový svět sledovat od 17 hodin. Tak holky, předem děkujeme za tento sobotní zážitek, moc na něj těšíme. Stejně jako na dnešní den, je pátek 10. července a vám hraje Radio Haná. Dobré ráno.
1: Radio Haná. Nejlepší

0: Lidi kolem nás přichází i odchází, kamarádi se čas od času mění a vaše věrné rádio Haná zůstává stále při vás. Vstáváte se svým letním rádiem, kde se už brzy ozvou další letní hity pro vás. George Ezra, také Britney Spears. V dopravě před 6:30 upozorníme na nehodu mezi Kroměříží a Skašticemi. A teď v 6:18 připíme na zdraví dnešním oslavencům.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je pátek 10. července a my přejeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přejeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je Národní den piña kolády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Haná.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na radiohaná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na radiohaná.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Jsme Rádio Haná.
9: Hezké ráno.

0: Každé ráno stačí zapnout rádio a zbytek nechejte na nás, zjišťujeme pro vás novinky, jsme v kontaktu s našimi zpravodaji, máme non-stop spojení s naší dopravní i meteo centrálou a hrajeme váš milovaný nejlepší hudební výběr, to i v pátek 10. července. Za pár vteřin Sonic a taky Anaka. Je 6 hodin a 29 minut. Dobré ráno. Po půl sedmé spolu voláme do budovy Olomouckého kraje. Dozvěděli jsme se, že se tady zase něco chystá, něco nového, zajímavého, co se možná týká i vás nebo vaší firmy a můžete za to být oceněni, tak poslouchejte dál a užijte si celý den s námi. Ranní teploty na Olomoucku, Hranicku, Rýmařovsku i Svitavsku. Teď mezi 10 a 13 stupni, přes den skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno a denní teploty 22 až 25 stupňů.
1: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomouce, také skromně říšská pro vás právě teď. V Olomouci je Prostějově, Přerově, ranní provoz bez vážných nehod. Policie teď monitoruje provoz v Olomouci u Rozária na třídě 17. listopadu, jsou také ve Slavonině na Zolově ulici. Auto se srazilo se Srnou mezi Kroměříží a s Kaškicemi, pozor. A porouchané vozidlo čeká na pomoc na 256. kilometru D1 za Kroměříží ve směru na Vyškov. Jeďte s námi a bezpečně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Ráno je

0: Tohle je DJ Sonic Live, mega hity milénia z roku 2003. Budíme, bavíme, usmíváme se, jsme vám plně k dispozici i v pátek ráno 10. července. 7 minut po půl sedmé ladíte své věrné Radio Hana. A nás zajímá, co se vám jako první vybaví u slova Itálie. Přesně o tom se spolu budeme povídat. Současně přidáme ranní soutěžní megahit italského léta Radia Hana už po 6:45. A předtím voláme na Olomoucký kraj, kde se pořád vymýšlí něco nového. A je to dobře.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
0: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
0: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali, to firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
0: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
0: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak si nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Hana.
13: Přejeme

0: Alex Warren se nám věnuje v pátek ráno na vlnách Radia Hana 6 hodin 50 minut. Krásný den, za chvilku pro vás Ava Max, nejlepší hudební výběr, potom samozřejmě také aktuální zprávy, počasí, doprava. A teď otázka. Když se řekne Itálie, většina z nás se vybaví vonavé espresso, poctivé těstoviny, skvělé sýry a samozřejmě letní pohoda u moře. A přesně takové prázdniny teď žijeme i na naší Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: Celé léto hrajeme také největší italské hity, písničky, které u nás možná uslyšíte vůbec poprvé a právě

0: písničky v našem vysílání jsou ty soutěžní. Jakmile některou z nich uslyšíte, poznáte, volejte studio 585 22 55 88, vyhrajete některou z našich italských dobrot, které pro vás máme, ať už kafe, těstoviny nebo sýr, a navíc postoupíte do velkého finále. Na konci prázdnin někdo z vás vyhraje pobyt v malebném historickém Bergamu. Tak to pojďme prozradit, dnešní soutěžní ranní italskou peckou je... Tahle, jmenuje se Vivo Perlei. A kdykoliv tohle od teď až do 9. hodiny uslyšíte, tak v tu chvilku volejte studio Rádia Hana a vyhrajte. Přejeme dobré ráno, alias buongiorno. My jsme Rádio Hana a hrajeme pro vaše úžasné prázdniny.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry,

0: Relax v 6.55, říkáte si haleluja, konečně je tady pátek.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A s ním další ranní hity. Jasný daně, Tom Gregory. Budou no name, ty a tvoja sestra. A připomínáme dnešní ranní soutěžní megahit italského léta Andrea Bocelli, Vivo Perlei. Více o italském létě na webu radiohana.cz. Nové zprávy a Tomáš Gottwald.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Poslechněte si další aktuality pro pátek 10. července. Skvělé zprávy pro olomoucký tanec. Skupina Vášky, která působí při základní škole Zajerova, prožívá naprosto fantastickou sezónu a pevně se usadila na špici naší taneční scény. Sérií parádních výsledků na prestižních soutěžích tak znovu dokazují, že se talent a poctivá dřina zkrátka vyplácí. Moravský Beroun se rozhodl rázně zakročit proti silničním pirátům, kteří se přes náměstí a kolem místní nemocnice řítí klidně i stovkou. Městem totiž prochází rušný tah číslo 46, který spojuje Olomouc s Opavou. Nová opatření radnice by tak měla neukázněné řidiče konečně donutit sundat nohu z plynu. Už o tomto víkendu ožije hrad Sovinec velkolepým rytířským turnajem, který patří mezi tři hlavní akce letošní sezóny. Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci, které kromě historické zábavy čeká i parádní vystoupení sokolníků se svými dravci.
2: Sport.
4: Morava zažívá obrovskou tenisovou senzaci. 21-letá Linda Nosková postoupila do finále slavného Wimbledonu, kde jí v sobotu čeká napínavé české derby. O prestižní titul se totiž utká s další hráčkou z olomouckého kraje Karolínou Muchovou. České volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů bohužel nezahrají. Na turnaji v Bělehradu podlehly po předchozím neúspěchu s Německem také Nizozemkám 0-3 na sety.

0: počasí. Dobře víte, že pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat apku v mobilu, stačí poslouchat rádio. Víme, jak bude. Dnes skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno, 22 až 25 stupňů. A co víkend? Víkendové teploty po oba dva dny, jak v sobotu, tak v neděli, 24 až 27. Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno nebo zataženo. Lesková doprava z Olomouce, také z Kroměřížska pro vás právě teď. V Olomouci, Prostějově, Přerově, ranní provoz bez vážných nehod. Policie teď monitoruje provoz v Olomouci u Rozária na třídě 17. listopadu, jsou také ve Slavonině na Zolově ulici. Auto se srazilo se Srnou mezi Kroměříží a s Kaštěcemi, pozor. A porouchané vozidlo čeká na pomoc na 256. kilometru D1 za Kroměříží ve směru na Vyškov. Jeďte s námi a bezpečně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Teď je 7 hodin 9 minut pracantům i dovolenkářům hrajeme v pátek ráno 10. července. Nejlepší hudební výběr Rádia Haná. Jsme s vámi kdekoliv chcete. Z Rádia nás už za chvilku pozdraví No Name nebo Ronan Keaton. V horoskopech Rádia Haná po 4:15 poznáme, kdo z nás dneska musí mít oči do kořán, sledovat cokoliv se kolem šustne. A my sledujeme i další top diskuzi na Facebooku Rádia Haná. Ptáme se vás, v kolika letech jste vyletěli z rodného hnízda a jaké bylo vaše první bydlení, jak na to vzpomínáte? Dušan se osamostatnil ve 22 letech, nastěhoval se do bytu po babičce. Nájem ho tehdy vyšel asi na 12 měsíčně. Alena vzpomíná na podnájem s kámoškami, na fokovací matrace, věci v kufru, toasty a čínské polívky. Posluchač Peťa píše taky na Facebook Rádia Haná. Odešel už v 18 za prací 400 km od domova. Bydlel na ubytovně za 210 korun československých měsíčně. A Pepa vyletěl z rodného hnízda 2 roky po vojně. Od podniku tehdy dostal byt 2+1 v paneláku a bydlí v něm dodnes. A co vy? V kolika letech jste se osamostatnili a jak vzpomínáte na své první bydlení? Vaše životní příběhy milujeme. Dejte vědět, jste super, stejně jako No Name.
1: Rádio Haná. Ráno je to.

0: Česká pohádka Wimbledonu. Linda Nosková se utká ve finále s Kájou Muchovou. Neuvěřitelný počin.
1: Ano, posloucháte své tenisové rádio Hana a přesně touto českou wimbledonskou pohádkou žijeme.
0: Česká pohádka Wimbledonu. Linda Nosková se utká ve finále s Kájou Muchovou. Neuvěřitelný počin.
1: A myslím si, že tohle dneska pustíme ještě mnohokrát, protože tohle nás baví dvě české tenisky, které spolu kdysi trénovaly v přerovské Precheře. Do Přerova zdravíme na vlnu 98.6 FM. No, tak přesně tyhle dvě tenisky se spolu utkají ve finále prestižního Grand Slamu v Anglii. Ať už vyhraje Linda nebo Kája, jejich společný zápas pro nás bude doslova velký tenisový svátek zítra od 17 hodin. Tak pojďme ještě jednou.
0: Česká pohádka Wimbledonu. Linda Nosková se utká ve finále s Kájou Muchovou. Neuvěřitelný počin.
1: Tohle neomrzí. Nemusíme si brát tenisové jezdce a oko, abychom viděli, že na hudební kurt na vlnách rádia Hana už za pár vteřin nastoupí Savage Garden, bude také ale Farben a teď jsou tu horoskopy s Martinou. 7.18, dobré ráno, tady u nás je pátek.
2: Hvězdy ví, rádio Hana, horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, komu se nelení, tomu se zelení. Býci, vy dnes radši vynechte náročnější aktivity. Blíženci, na vaše organizační schopnosti je vždycky spoleh. Raci, snažte se udržet myšlenku. Lvi, není důvod být nervózní. Pany, hvězdy vám fandí, ale makat za vás nebudou. Váhy, nastavte si hranice a pak je hlavně dodržujte. Štíři, všechno máte do puntíku naplánované. Střelci, mějte oči do kořán, ať nepřehlednete něco zásadního. Kozorozi, udělejte ten správný krok, ať se pohnete z místa. Vodnáři, spousta věcí se může změnit k lepšímu. A co my ryby? S někým nedostupným už prý velmi brzy prolomíme ledy.
2: Hvězdy ví, rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjáda.cz
1: Rádio Hana.
0: Ráno je top.

0: Baby Goodbye loučí se s námi Ala Farben a my vítáme nový den. Vy řešíte rodinu, práci, každodenní povinnosti. My řešíme hudbu, zprávy, dopravu, počasí a je o vás 100% postaráno. Taky dneska takový je náš plán na pátek 10. července. Svátek slaví Libuš i Amálie, navíc dneska jeden piňa kolády. V našem hudebním mixu nabícháme už za chvilku Banana Rámu jejich výnas. Dáme si i Krištof, se kterými budeme hledat břeh. Po půl osmé poznáme první semifinalisty fotbalového mistrovství světa. A teď v 7.27 přihráváme bleskové novinky z našeho meteocentra. Ranní teploty u nás na Olomoucku, u nás na Moravsko-Beronsku, taky na Šumpersku nebo na Vyškovsku v tuto chvíli 11 až 14 stupňů, přes den 22 až 25. Má být skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno.
1: Doprava.
0: Na Olomoucku, Zábřežsku, taky na Svitavsku bez vážných nehod a s policejním dohledem. Policie pomáhá a chrání na obchvatu Přerova. Také ve Valmezu na Rožnovské ulici nebo mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Tady jsme je potkali za Žipotínem. A dva odstavené porouchané osobáky objíždíme na 297. kilometru D1 u Lipníka ve směru na Brno. Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Víme, jak se jezdí tady i v pátek ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Radio Hana. Hezké ráno.

0: dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Haná, snídáme spolu 7 hodin a 35 minut. Kapela Krištof zpívá Tak pojď hledat břeh a my spolu hledáme semifinalisty fotbalového mundialu.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
0: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky i faninky. Dívali jste se včera večer na mistrovství světa, nebo se vám nechtělo ponocovat? Buď jak buď, máme pro vás rychlý výcud z toho nejdůležitějšího. Prvním semifinalistou je Francie. Poradila si s Marokem 2-0, i když to zpočátku vůbec nevypadalo růžově. Hvězdný Kylian Mbappé v prvním poločase nedal penaltu.
2: Špatná, mizerná střela, to byla taková žudla.
0: Jenže po přestávce si to vynahradil.
2: Mbappé...
0: Mbappé skoroval, Dembélé přidal branku druhou a Francouzi jsou mezi nejlepší čtyřkou turnaje. A ještě jedna zajímavost. Pro Mbappého to byl už 8. gól na letošním šampionátu. V čele tabulky střelců tak dorovnal Lionela Messiho. A v historickém pořadí mistrovství světa na něj ztrácí už jen jedinou branku. Francouzi navíc ve vyřazovací fázi mistrovství světa neprohráli v základní hrací době ani po prodloužení už 11 zápasů v řadě. A to už je pořádná série. O druhou vstupenku do semifinále si dneska od 9 na večer zahrají Španělé a Belgičani. Tak co myslíte, kdo půjde dál?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: tenisová slova volíme naprosto cíleně, protože si užíváme tenisovou historickou událost. Dvě Češky si to mezi sebou rozdají ve finále Wimbledonu.
1: Okay. Česká pohádka Wimbledonu. Linda Nosková srská ve finále s Kájou Muchovou. Neuvěřitelný počin.
0: Ano, jedna se narodila v Olomouci, druhá ve Vsetíně, kdy si spolu trénovali i v Přerovské Precheze a zítra si zahrají finále Grand Slamu. Tohle nás neomrzí. Kája Muchová, Linda Nosková. Jejich duel bude celý tenisový svět sledovat od 17 hodin. To se moc pěkně poslouchá tohle.
1: Česká pohádka Wimbledonu. Linda Nosková srská ve finále s Kájou Muchovou. Neuvěřitelný počin.
0: My jsme to včera tady v rádiu samozřejmě sledovali a přiznáme se, že ve chvíli, kdy vyhrála jak Kája, tak následně potom taky Linda. No, běželi jsme pro kapesníky, měli jsme všichni slzy v očích, slzy štěstí. Holky, předem děkujeme za tento zítřejší zážitek, na který se těšíme. V finále Wimbledonu, dvě Češky proti sobě, zítra od 17 hodin. Užijeme si i dnešní den, pátek 10. červenec. Dobré ráno přejeme také do Moravského Berouna, který se rozhodl rázně zakročit proti slunečním pirátům. Podrobnosti ve zprávách, přednost mou dřív než ostatní. Však nás znáte, jsme vaše Rádio Hana. Teď Bon Jovi.
2: Rádio Hana.
3: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní.

0: se pořád smála, tatínek jí říkal Smiley a z toho vzniklo její jméno Miley. Tak to je na vlnách rádia Hana Miley Cyrus v pátek ráno v 7.55. A my jste se usmívali i po hodině 8. Zahrajeme další svěží letní pecky.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Mezi nimi Somber. Do práce i na dovolenou novinka od Miraje a Evy Farné.
2: Píšu ti básně, proč pořád to zkouším.
0: A hudebně básnit u nás bude taky Andrea Bocelli, výherní song dnešního rána italského léta Vivo Perlej. Ano, určitě, mezi 8 a 9 se 100% ozve. Připravte telefony, více o italském létě na webu radiohana.cz. Teď nové zprávy dřív než ostatní. Hezký pátek.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy pro pátek 10. července. Od včerejška na našem rádiu mluvíme i o velkém požáru ve Zlíně, který vypukl ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila, stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů má objekt narušenou statiku, zásah se obešel bez ztrát na životech, ale materiální škody budou vysoké. Vše dál sledujeme. V Olomouci na ulici Janského včera dopoledne záchranáři zasahovali u pádu ženy z výšky. Ta byla v kritickém stavu transportována do olomoucké nemocnice. Informuje webreport.cz. Máte chuť na letní koupání? V Plumlovské přehradě u Prostějova se do vody můžete vrhnout naprosto bez obav. Olomoučtí hygienici ji totiž na 5bodové škále ohodnotili čistou jedničkou, takže je na začátku sezóny v perfektním stavu. Poslance dnes čeká už třetí kolo schvalování sporné stavební novely, která má podle vlády výrazně zrychlit a zjednodušit povolování nových staveb. Zatímco tvůrci si od ní slibují velké zlepšení, opozice před jejími dopady naopak důrazně varuje. Možná se už dnes dozvíme finální verdikt, protože by se ve sněmovně mohlo konečně přistoupit k hlasování.
3: Sport.
4: Londýnský Wimbledon zažije historický okamžik. O grandslamový titul se totiž vůbec poprvé utkají dvě české tenistky, které navíc obě tenisově vyrostly v Přerově. Zatímco Karolína Muchová vydřela postup přes Američanku Gaufovou až v tiebreaku třetího setu, Linda Nosková přehrála Ukrajinku Kostiukovou suverénně po setech 6-4 a 6-4.
3: Počasí.
0: Zajímá vás spolehlivá meteopředpověď až do konce týdne? Jasně, máme ji tady, víme jak bude. Dnešní denní teploty 22 až 25, skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno. A co víkend? Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno anebo zataženo. A víkendové teploty jak v sobotu, tak v neděli kolem 24 až 27 stupňů Celsia.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
0: Na Olomoucku, Zábřežsku, taky na Svitavsku bez vážných nehod a s policejním dohledem. Policie pomáhá a chrání na obchvatu Přerova. Také ve Valmezu na Rožnovské ulici nebo mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Tady jsme je potkali za Žipotínem. A dva odstavené porouchané osobáky objíždíme na 297. kilometru D1 u Lipníka ve směru na Brno. Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Víme, jak se jezdí tady i v pátek ráno.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tahle peska se v 80. opravdu hodně povedla. Johnny Hate Jazz. Ve vysílání Rádia Hana, jejich další hit za námi 8 hodin 6 minut. Přejeme dobré ráno, jsme tady všichni pro vás. Když se řekne Itálie, většina z nás se vybaví vonavé espresso, poctivé těstoviny, skvělé sýry, samozřejmě taky letní pohoda u moře. A přesně takové prázdniny teď žijeme i tady u nás na Moravě, na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: My celé léto hrajeme průběžně největší italské hity a také písničky, které u nás možná uslyšíte vůbec poprvé, ale všechno, co pustíme, má svůj důvod. Všechny italské písničky jsou u nás o prázdninách soutěžní. Jakmile některou z nich zaznamenáte, poznáte, tak volejte studio, vyhrajete některou z našich italských dobrot a navíc postoupíte do velkého finále. Na konci prázdnin někdo z vás vyhraje pobyt v malebném historickém Bergamu. Dnešní soutěžní italskou peckou je tohle Vivo Perlei od Andrea Bocelliho, jedna z nejslavnějších italských písniček 90. Andrea Bocelli zpívá Žiju pro ni, ale ta ona není myšlená nějaká žena, je to hudba, protože to je prý největší životní láska Andrea Bocelliho. Vivo Perlei pro vás právě teď a připraven další balík pravé italské voňavé kávy. Už voláte?
2: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: ale tohle je nádhera, co říkáte? Dobré ráno, buongiorno, my jsme Radio Hana, 8 hodin, 12 minut právě, teď hrajeme pro vaše úžasné prázdniny. Jak jsme zmínili, tohle je jedna z nejslavnějších italských písniček 90. let, Andrea Bocelli zpívá Žiju pro ní, ale tou, onou nemyslí nějakou krásnou ženu, i když v Itálii jich je určitě hezky, hodně. Ale určitě ne tak moc, jako tady u nás v Česku. Andrea Bocelli zpívá Žiju pro ně, žiju pro hudbu, protože to je jeho největší láska. Vivo Perlej, líbilo se?
1: Italské léto na Hané.
0: Studiová linka Radia Haná právě teď patří svatce ze Šternberka. Dobré ráno, svatí.
2: Dobré ráno.
0: Automaticky se dostáváte do hry o pobyt v italském Bergamu, ale popovídejte nám, na jakou nejlepší dovolenou v životě vzpomínáte? Kde jste ráda byla? Co vám utkvělo v paměti?
2: No, nejlepší dovolená bylo v mládí, když jsme s našima jezdili stanovat, tak to bylo úžasný, podstaný, to bylo jedinečný. My jsme vlastně každý rok jezdili, ale jako i později, jako mám vzpomínky, jak to začalo Maďarsko a takový, no to by bylo na dlouhý vyprávění, ale jako ráda bych se třeba podívala do té Itálie, to jo.
0: Ano, díky poslechu Rádia Haná jste ve hře o pobyt v italském Bergamu, rozdáme ho na konci prázdnin. Kdybych měl mluvit za sebe, když jsem vás poslouchal, svatko, tak my stanování samozřejmě taky doma máme rádi, ale já mám jednu takovou vzpomínku, která je úplně šílená. Když jsme byli malí a stanovali jsme s kamarádem, tak jsme se probudili a v tom stanu bylo snad 1000 ušáků, takových těch, víte co, těch lezoucích a tohleto. A teďka to bylo. No. Protože oni vždycky rádi, že lezou do těch stanů. No, tak ale vy jste to měla bez ušáků, teda předpokládám ty prázdniny.
2: A jednou jsme byli taky vyplavení, takže to taky takový zážitky, ale no.
0: Ale to je to pěkné dobrodružství. Takže ano, jste ve hře o pobyt v italském Bergamu a čekání na výhru vám zkrátí balík pravé italské kávy, který od nás teď získáváte zdarma. Gratulujeme, zdravíme do Šternberka na vlnu 92,3 FM. Naslyšenou.
2: Já vám moc děkuju. Naschledanou.
1: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd. Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Radio Hané.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Ráno je to.

0: faktem je, že lidi kolem nás přichází, odchází, kamarádi se čas od času mění, ale vaše věrné rádio Hana zůstává stále při vás. Páteční pohodu prožíváte se svým letním rádiem, kde se brzy ozvou také raní Eagle Eye, Sure Is Safe Tonight. Dáme si i Curie, že máme ten pátek, páteček, Friday, I'm in love, to se bude hodit, co říkáte. V dopravě rádia Hana před 8:30 informace třeba o policii v Olomouci, také o nehodě v Prostějově poblíž stadionu. A teď v 8:22 připíjeme na zdraví dnešním oslavencům.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 10. července a my přijeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přijeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je Národní den piña kolády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: To nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr.

0: Každé ráno stačí zapnout rádio a zbytek nechejte na nás, zjišťujeme pro vás novinky, jsme v kontaktu s našimi zpravodaji, máme non-stop spojení s naší dopravní i s naší meteocentrálou. Hrajeme váš milovaný nejlepší hudební výběr, to i v pátek 10. července. Po půl deváté spolu zavoláme do budovy Olomouckého kraje. My jsme se dozvěděli, že tady se zase chystá něco nového, zajímavého. No a týká se to třeba i vás nebo vaší firmy a můžete za to být oceněni. Poslouchejte dál a užijte si celý den s námi. Počasí pro vás přesně v 8.30. Ranní teploty na Olomoucku, v okolí Lipníka, na Rýmařovsku, také na Moravskotřebovsku nebo na Letovicku ještě 2 hodinky zpátky byly mezi 10 a 13 stupni. Teď už máme teplej 15 až 18. Přes den skoro jasno anebo polojasno. K večeru i oblačno a teploty během dne 22 až 25.
1: Doprava.
0: Plesková doprava z Olomoucka, ze Štrnberska, také z Prostějova nebo z Otrokovic. Pro vás právě teď Olomoučákům připomínáme zavřenou křižovatku kvůli opravám na náměstí Hrdinů, objížďka kolem Ušáku a Plechareny. V Hanácké metropoli hlásíte policejní hlídku u kostela na Dolní Novosadské, kontrolují také za městem v Hněvotině u Kruháče nebo mezi Štrnberkem a Moravským Berounem na průjezdu Horní Loděnicí. V Prostějově narazilo auto do zábradlí na ulici u stadionu a bouračka je také na výjezdu z Otrokovic na Machovou. Jeďte s námi bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná. Přejeme.

0: hudíme, bavíme, usmíváme se na vás. Jsme vám plně k dispozici v pátek ráno 10. července. Posloucháte Radio Haná. Děkujeme za to. 8 minut po půl deváté, aktuální čas, po 8:45 poznáme další kousky vašich životních příběhů. Zazpomínáme spolu na naše první bydlení a předtím voláme na Olomoucký kraj, protože tady u nás se pořád vymýšlí něco nového. A je to dobře.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
0: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
0: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
0: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
0: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Všechno, co

0: 19,90 a Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.
3: Zatancuj si so mnou.

Script Super Heroes, vy jste naši super hrdinové. Pracantům a taky dovolenkářům hrajeme v pátek ráno 10. července nejlepší hudební výběr. Jsme s vámi kdekoliv chcete, z rádia vás už za chvilku pozdraví 90-kový Deep Blue Something. V procházce paměti rádia Hana po 9. hodině nás obklopí mega hity milénia. A teď

0: 22 letech nastěhoval se do bytu po své babičce. Nájem ho tehdy vyšel na 1200 korun měsíčně. Za tohle, kdybychom bydleli teď, co? To by bylo. Ale nám vzpomíná na podnájem s kámoškami, nafukovací matrace, věci v kufru, toasty a čínské polévky. Tehdy to takhle vypadalo, ale byla spokojená, že se osamostatnila. Peťa odešel už v 18 za prací 400 km od domova. Bydlel na ubytovně za 210 korun československých měsíčně. No a Pepa, ten vyletěl z rodného hnízda 2 roky po vojně. Od podniku, jak sám píše na Facebook Rádia Haná, dostal byt 2+1 v paneláku a bydlí v něm dodnes. A co vy? V kolika letech jste se osamostatnili a jak vzpomínáte na své první bydlení? Vaše životní příběhy milujeme. Dejte vědět, jste super, hezké ráno.
1: Ranní Topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Česká pohádka Wimbledonu. Linda Nosková se utká ve finále s Kájou Muchovou. Neuvěřitelný počin.
1: Posloucháte své tenisové rádio Hana a přesně touto českou wimbledonskou pohádkou žijeme také dneska ráno. Dvě české tenisky, které spolu kdysi trénovaly v přerovské Prakeze a jsou kamarádky, tak spolu se utkají ve finále prestižního Grand Slamu. Ať už vyhraje Linda nebo naše olomoučanka Kája, tak jejich společný zápas pro nás bude velký, velký tenisový svátek zítra od 17 hodin. No a tohle nás nikdy neomrzí.
0: Česká pohádka Wimbledonu. Linda Nosková se utká ve finále s Kájou Muchovou. Neuvěřitelný počin.
1: Naprostá pecka tady u nás na Hané. Neomrzí nás ani naše italské léto. Za námi je další ranní soutěž. Po 8 hodině se v italském létě na vlnách rádia Hana ozvala a na své nejlepší dovolené zavzpomínala Svatka ze Šternberka. Svatko.
2: Dobrý den, tady Svatka a chtěla jsem si zavzpomínat na nejlepší stanování s našima v mládí a je to fakt, že na to mám největší vzpomínky, nejlepší, ale když říkáte Itálie, to jsou nadšená, jako že bych se tam někdy podívala, tam jsem nebyla ještě. Jsem ve hře a díky za balík kávy z rádia Hana.
1: Svatko, my díky, že posloucháte. Rádo se stalo. Naprostá idylka. Italské léto pokračuje na vlnách rádia Hana.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: A my už čekáme na další soutěžní megahit, jakmile se v našem vysílání ozvou Rikie Povery, Komevorej. Na vás zase je, abyste co nejrychleji volali studiovou linku rádia Hana. Kromě italského léta po 9. hodině 100% Dedy Kirken, Procházka paměti.

0: Hezké dopoledne.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Poslechněte si další aktuality pro pátek 10. července. Skvělé zprávy pro olomoucký tanec. Skupina Vášky, která působí při základní škole Zajerova, prožívá naprosto fantastickou sezónu a pevně se usadila na špici naší taneční scény. Sérií parádních výsledků na prestižních soutěžích tak znovu dokazují, že se talent a poctivá dřina zkrátka vyplácí. Moravský Beroun se rozhodl rázně zakročit proti silničním pirátům, kteří se přes náměstí a kolem místní nemocnice řítí klidně i stovkou. Městem totiž prochází rušný tah číslo 46, který spojuje Olomouc s Opavou. Nová opatření radnice by tak měla neukázněné řidiče konečně donutit sundat nohu z plynu. Už o tomto víkendu ožije hrad Sovinec velkolepým rytířským turnajem, který patří mezi tři hlavní akce letošní sezóny. Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci, které kromě historické zábavy čeká i parádní vystoupení sokolníků se svými dravci.
1: Sport.
3: Morava zažívá obrovskou tenisovou senzaci. 21-letá Linda Nosková postoupila do finále slavného Wimbledonu, kde jí v sobotu čeká napínavé české derby. O prestižní titul se totiž utká s další hráčkou z Olomouckého kraje, Karolínou Muchovou. České volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů bohužel nezahrají. Na turnaji v Bělehradu podlehly po předchozím neúspěchu s Německem také Nizozemkám 0-3 na sety.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pátek.

0: počasí. Dobře víte, že pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat apku v mobilu, stačí poslouchat rádio. Víme, jak bude. Dnes skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno, 22 až 25 stupňů. A co víkend? Víkendové teploty po oba dva dny, jak v sobotu, tak v neděli, 24 až 27. Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno nebo zataženo. Plesková doprava z Olomoucka, ze Štrmberska, také z Prostějova nebo z Otrokovic. Pro vás právě teď Olomoučákům připomínáme zavřenou křižovatku kvůli opravám na náměstí Hrdinů, objížďka kolem Ušáku a Plechareny. V Hanácké metropoli hlásíte policejní hlídku u kostela na Dolní Novosadské, kontrolují také za městem v Hněvotině u Kruháče nebo mezi Štrmberkem a Moravským Berounem na průjezdu Horní Loděnicí. V Prostějově narazilo auto do zábradlí na ulici u stadionu a bouračka je také na výjezdu z Otrokovic na Machovou. Jeďte s námi bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: Ahoj, dobré dopoledne, krásný pátek, jste připraveni na další vzpomínkovou výzvu v Procházce paměti Rádia Haná.
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
0: Dobře, jdeme na to, dnešní vzpomínkovou show projdeme pěkně rychle a zběsile a hudební plyn až na podlahu se šlápnou mega hity milénia. Za chvilku Nickelback, Gary Halliwell, Činasky, budeme pro vás mít taky to nejlepší od Robbieho Williamse, DJ Boba, od Travise a dalších vážení cestující. Držte se pevně, připoutejte se a nekuřte. Naše páteční jízda jedním rokem začíná právě teď. One more time.

0: s vámi, Radio Hana, Procházka pamětí. Čunasky Klára, hitům a vzpomínkám z jednoho roku patří páteční vzpomínková show Procházka paměti Radio Hana. My se dneska vracíme do roku, kdy Čunasky zpívají o Kláře. A v moravských kinech má premiéru tento megafilm z vůní benzínu a spálených pneumatik. Tak ho milujete. No, poznáte ten film, ještě schválně nebudeme říkat název, tak dobře poslouchejte.
1: Zahlásili vraždu v Glendale, jedou tam všichni poldové, cesta je volná. Opakuju, cesta je volná.
2: Dobře,
1: do toho,
2: bezva.
0: A už to frčí. A už ty motory bouří, už to hučí. To je důležitá nápověda dneska v Procházce paměti Rádia Hana. My si připomínáme 25 let od premiéry Rychle a zběsilé jedničky a pořád prý platí, že žádná filmová rodina nebyla víc než tahle v Rychle a zběsilé. Ale pozor, a to, co teďka řekneme, je naprosto neuvěřitelné. Zároveň je to už 12 let od smrti Paula Walkera. 12 let.
3: Sakra, ten je rychlej.
0: My jsme s kolegy zjistili dneska taky jeden fascinující, úžasný fakt, o který se s vámi musíme podělit v Procházce pamětí, že v tom megafilmu Rychle a zběsile mohli hrát i lidi, do kterých bych se toho možná vůbec neřekli. My ta jejich jména právě teď ověřujeme a výsledek uslyšíte po 9:30. Stejně jako další hudební vlaštovky z jednoho roku přiletí k nám R.E.M., Robbie Williams a také Irene Cara a DJ Bobo What a Feeling. Na to se moc těšíme, našli jste si Rádio Hana a páteční vzpomínkovou show Procházku pamětí, do kterého roku se vracíme.
4: Rádio Hana a Procházka pamětí.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
7: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
8: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
7: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
8: Přes 3,5 hodiny denně.
7: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
8: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
7: Děkujeme.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša, tvarohový mls, 100%.

0: Svou stopu nechávají v Procházce pamětí Rádia Haná, taky Ariem. 9.32, jsme s vámi i za volantem.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Hranic anebo z Uničovska pro vás právě teď. Zdravíme za volanty, hezké páteční dopoledne. Policejní hlídky pomáhají a chrání v Olomouci na Dolní Novosadské, také na Švajcerce u zdejší hasičárny. Další stojí v Hranicích na Bělotínské a hlídají i na kraji Valmezu mezi Lešnou a Lhotkou. A pozor na dopolední nehodu a pomačkané plechy kousek od Uničova mezi Brníčkem a Pasekou před křižovatkou na Haukovice.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Haná.
3: Procházka pamětí.

0: Jay Bobo, Aaron Carra, tohle je další dílek do vzpomínkové skládačky v Procházce paměti Rádia Haná. Jsme tady pro vás, vracíme se do jednoho roku.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
0: Tady konkrétně do roku, kdy DJ Bobo a Aaron Carra spolu předělávají a nový kabátek dávají úžasné Petře With A Feeling. My tehdy vůbec poprvé do kina jdeme na Rychle a zběsile jedničku, to už jsme si řekli. Natáčení probíhalo v kalifornském Malibu, v LA, taky v Beverly Hills. Možná nevíte, že Michelle Rodriguez, která hrála Letty, a Vin Diesel, ten hrál Dominika Toretta, tak ti během natáčení filmu tvořili pár i v reálném životě, fakt spolu chodili. Ale, a teď přijde to nejzajímavější, co jsme vlastně s kolegy tady vůbec nevěděli a našli jsme to na internetu, že pro tu hlavní roli, kterou dostal Paul Walker, taky na něj dneska vzpomínáme, tak pro tu hlavní roli byli zvažováni, a teď pozor, herec Mark Wahlberg to měl hrát. Potom to měl hrát Christian Bale v Rychle a zběsile. Ale pozor, to třetí jméno je asi nejvíc šokující. Dokonce do hlavní role Rychle a zběsile byl zvažovaný rapper Eminem. Dokázali byste si Eminema představit v Rychle a zběsile? Upřímně, mi těžko. Jdeme dál. Procházka paměti Rádia Haná vrací vaše vzpomínky na jeden rok a na další společné minuty se s námi z mega hity Millenia těší i Afroman. Buďte u toho.
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
6: Trafíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
9: Rádio Hana, procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho roku.

pojďme dál s vámi, kdekoliv chcete, přejeme hezké léto, nádherné prázdniny, domů, do práce, do auta, na tábory, kamkoliv je nám 9.52, jsme ve finále naší vzpomínkové show Procházky pamětí, vracíme se celou hodinu do roku, kdy Travis zpívají String a kdy vznikl jeden z největších internetových hitů své doby, to je on. To nevznikl jenom tak náhodou, rapper Afroman nahrál Because I Get High doma téměř bez rozpočtu, úplně prostě... Sednete doma k mikrofonu, začnete zpívat a najednou je z toho hit. Poslal to kamarádům, ti kamarádi to začali šířit přes internet lekce po roce 2000 a během pár týdnů se z neznámého rapera Afromena najednou stala hvězda. Pojďme na to.

0: Amerika, Velká Británie, Německo, také Austrálie. Tady všude se tahle písnička tehdy, lehce po roce 2000, dostala do top desítky jejich hitparád. Tohle je dosud největší hit rapera, který si říká Afroman. A my jsme si ho připomněli v procházce pamětí Rádia Hana. U mikrofonu už se kroutí také Martina. Hezké dopoledne, ahoj.
1: Tak já bych ráda řekla, že jsme to s tím Afromanem docela spoukli. Jako protože Afroman je v tomhletom songu, pojďme si to říct na ferovku, je sfouknutý.
0: Ano.
1: Je to celé o tom nádechu a výdechu, přátelé. Je to taková letní pohodička. Myslím si, že tohle by klidně mohla být hymna Jirky Macháčka v Samotáři.
0: Samotáři, přesně. Protože Jirka si myslí, že tady lidi málo hulej, protože no, hulení u nás nemá vybudovanou tradici. Přesně tak. Dneska Afromen v procházce paměti Rádia Hana, taky jsme zaspomínali na první díl filmu, který je vonět po benzínu a také po spálených pneumatikách.
1: Vlastně jsme vzpomínali na úplně první díl toho Rychle a zběsile. A vraceli jsme se teda do kterého roku dneska?
0: Dneska v procházce paměti Rádia Hana rok 2001.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další hity jsou na cestě. Pro vše krásnější prázdninové dopoledne s Kvítkem. Po desáté Taylor Swift poká.
3: Život prostě občas není fér.
1: A už se zase budeme ladit na italské léto, protože si dáme Ricky e Poveri. Možná, možná.
0: Je to na vás, musíte poslouchat, jsme rádi s vámi, aktuální zprávy a Tomáš Gottwald.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy pro pátek 10. července. Od včerejška na našem rádiu mluvíme i o velkém požáru ve Zlíně, který vypukl ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů má objekt narušenou statiku. Zásah se obešel bez ztrát na životech, ale materiální škody budou vysoké. Vše dál sledujeme. V Olomouci na ulici Janského včera dopoledne záchranáři zasahovali u pádu ženy z výšky. Ta byla v kritickém stavu transportována do olomoucké nemocnice. Informuje webreport.cz. Máte chuť na letní koupání? V Plumlovské přehradě u Prostějova se do vody můžete vrhnout naprosto bez obav. Olomoučtí hygienici ji totiž na 5bodové škále ohodnotili čistou jedničkou, takže je na začátku sezóny v perfektním stavu. Poslance dnes čeká už třetí kolo schvalování sporné stavební novely, která má podle vlády výrazně zrychlit a zjednodušit povolování nových staveb. Zatímco tvůrci si od ní slibují velké zlepšení, opozice před jejími dopady naopak důrazně varuje. Možná se už dnes dozvíme finální verdikt, protože by se ve sněmovně mohlo konečně přistoupit k hlasování.
2: Sport.
5: Londýnský Wimbledon zažije historický okamžik. O grandslamový titul se totiž vůbec poprvé utkají dvě české tenistky, které navíc obě tenisově vyrostly v Přerově. Zatímco Karolína Muchová vydřela postup přes Američanku Gaufovou až v tiebreaku třetího setu, Linda Nosková přehrála Ukrajinku Kostiukovou suverénně po setech 6-4 a 6-4.
2: Počasí.
0: Zajímá vás spolehlivá meteopředpověď až do konce týdne? Jasně, máme ji tady, víme jak bude. Dnešní denní teploty 22 až 25, skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno. A co víkend? Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno anebo zataženo. A víkendové teploty jak v sobotu, tak v neděli kolem 24 až 27 stupňů Celsia.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomouce, také z Hranic a nebo z Uničovska pro vás právě teď. Zdravíme za volanty. Hezké páteční dopoledne. Policejní hlídky pomáhají a chrání v Olomouci na Dolní Novosadské, také na Švajcerce u zdejší hasičárny. Další stojí v Hranicích na Bělotínské a hlídají i na kraji Valmezu mezi Lešnou a Lhotkou. A pozor na dopolední nehodu a pomačkané plechy kousek od Uničova mezi Brníčkem a Pasekou před křižovatkou na Haukovice.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
8: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

Štěstí najdeš všude, kam se podíváš. Štěstí taky je tady u nás na Hané, kde pokračuje italské léto. Otázka zní, ty těstoviny, co myslíte? Budeme je rozdávat ještě v téhleté hodině nebo třeba až kolem poledne? Rozhodně poslouchejte dál, ať víte víc.

0: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.

0: zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
5: Posloucháte Rádio Hana.

pátečně a samozřejmě, že společně taky vyhlížíme další prázdninový víkend. Mimochodem s dětmi můžeme klidně vyrazit na letní železniční výstavu modelů v Hlubočkách na Olomoucku. Je to dneska a zítra v Kulturáku na letním. Prázdninové odpoledne se srdíčkem, tak to máme dneska v Konici v Zámeckém parku. Bude tady kolotoč, dílničky, hry, zvířecí koutek od 19. hodiny, hasičská pěna a večer v 21 hodin taky letní kino. V Konici budeme promítat film Minecraft a o tomto víkendu v sobotu i v neděli ožije hra

0: romance i pohádky. No a taky nás čeká ještě zajímavé dění na fotbalovém šampionátu. Čtvrtfinále celkem 6 evropských týmů. Bude ještě na co koukat.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
2: Jsme Rádio Hana.
5: Hezké dopoledne.

0: Dané, neustále sledujeme, co se děje v našem regionu a taky vám dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr i po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
0: To trošku zpomalíme.

0: Uvidíme, uslyšíme, nechte se překvapit. Teď zprávy 10.55.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká Tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla Tramtárie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Počasí opět láká ke koupání a my vás potěšíme. Kvalita vody na olomouckých Poděbradech a na Plumlově je vyhovující. Podle krajské hygieny jsou výsledky příznivé a plavci tak nemusí mít žádné obavy. Uzavírky lesních cest aktuálně a přehledně. Lesy České republiky v mobilní aplikaci nově informují o událostech v našem okolí. Dozvíme se o uzavírkách, pracích v lese, pohybu těžké techniky, výstrahách, ale taky o akcích a lesnických projektech. Stačí, když si do mobilu stáhneme aplikaci Klub nového lesa.
1: Sport.
3: Máme tu něco pro milovníky bojových sportů. Úspěšná šumperská organizace Prime Fight Night chystá na 12. září svůj v pořadí druhý gala večer. Těšit se můžeme na atraktivní zápasy, známé tváře a nabitou světelnou show. Celý tento obří projekt má navíc přesah, protože výtěžek pomůže nemocným dětem. Akce už teď budí pořádný poprask a reportáž chystá dokonce i ČT Sport. Další informace pro nás má šumperský rejt.cz.

0: počasí.
1: Tento týden tady máme chladnější noci a rána, což nám nevadí, protože aspoň můžeme vyvětrat. Taky víme, jak bude, dál sluníčkom a odpoledne letních 25 stupňů. O víkendu nakonec čekáme nejčastěji 27 až 29, to znamená, že ty avizované tropické třicítky naměříme opravdu jen ojediněle. Jinak stále platí, že na severu a severovýchodě regionu, podobně jako včera, zůstává o pár stupňů méně. Vesměs tady do neděle budeme mít kolem 23.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku teď hlásíte v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony, na Lascích, na ulici Hejdukova u toho Černovířského mostu a hlídka taky na silnici 150 Prostějov Ohrozim. A máme hlášenou i nehodu v Hulíně, je to srážka dvou osobáků, která se momentálně dořešuje na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Slovany pořádají na hřišti turnaj ve fotbalu a v plážovém volejbale. Ve Slavětíně zase bude hodová zábava. No a ve Velkém Týnci se zítra chystá soutěž dobrovolných hasičů v požárním útoku. Je to tak, pořád se něco děje. S Rádiem Haná máte přehled.
1: Rádio Haná.
2: S námi víte, kam vyrazit. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: 69,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Zůstáváme na Hanem a stále taky zůstáváme na ladění na fotbalové vlně, protože sledujeme samozřejmě fotbalový šampionát. 19. července, to je ten den, kdy se bude hrát finálový zápas, ale do té doby ještě rozhodně není rozhodnuto.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
3: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky i faninky. Dívali jste se včera večer na mistrovství světa, nebo se vám nechtělo ponocovat? Buď jak buď, máme pro vás rychlý výcud z toho nejdůležitějšího. Prvním semifinalistou je Francie. Poradila si s Marokem 2-0, i když to zpočátku vůbec nevypadalo růžově. Hvězdný Kylian Mbappé v prvním poločase nedal penaltu.
4: Špatná, mizerná střela, to byla taková žudla.
3: Jenže po přestávce si to vynahradil.
4: Mbappé...
3: Ano, Mbappé skoroval, Dembélé přidal branku druhou a Francouzi jsou mezi nejlepší čtyřkou turnaje. A ještě jedna zajímavost. Pro Mbappého to byl už 8. gól na letošním šampionátu. V čele tabulky střelců tak dorovnal Lionela Messiho a v historickém pořadí mistrovství světa na něj ztrácí už jen jedinou branku. Francouzi navíc ve vyřazovací fázi mistrovství světa neprohráli v základní hrací době ani po prodloužení už 11 zápasů v řadě. A to už je pořádná série. O druhou vstupenku do semifinále si dneska od 9 na večer zahrají Španělé a Belgičani. Tak co myslíte, kdo půjde dál?
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
3: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
2: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Tady je Rádio Hana.

0: Sofia, Alvaro Soler, samozřejmě, že i tenhle ten letní song patří do našeho prázdninového playlistu. Hraje vám Radio Hana, připravené jsou naše polední zprávy, počasí, doprava a po 12. hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba Benson Boone. Nebo bude David Koller. A možná, že v polední pauze nakonec rozdáme italské těstoviny a zahrajeme si jim jeden z italských megahitů, Come Vorrei. Samozřejmě mějte dál naladěno, ať něco neprošvihneme. Teď zprávy, jdeme na to.

0: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Pokud rádi jezdíte na kole nebo chodíte pěšky, máme pro vás skvělou zprávu z Olomoucka. Obce Lutín a Slatinice se společně pustili do budování zbrusu nové a hlavně bezpečné cyklostezky. Ta už brzy pohodlně propojí Třepčín s Lípami, takže se můžete těšit na další skvělou trasu pro vaše výlety mimo rušné silnice. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino, přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto Bariéry.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: O sběr starého oblečení v Kroměříži se stará společnost Dymatex CS, která má po městě rozmístěných 15 kontejnerů. Radnice s ní musela uzavřít novou smlouvu, protože od 1. ledna 2025 mají obce oddělený svoz textilu nařízený zákonem. Lidé tak mohou do těchto nádob dál bez obav nosit nepotřebné kousky, spárované boty nebo funkční hračky.
1: Sport.
0: Český tenis zažívá historický moment, wimbledonské finále si totiž proti sobě zahrají Karolína Muchová a Linda Nosková. Tato neuvěřitelná událost budí obrovský ohlas po celém světě a těší se na ni i tenisová legenda Martina Navrátilová. Ta s úsměvem prohlásila, že zápas bude sledovat naprosto v klidu, protože každopádně vyhraje Češka.
1: Počasí.
2: Po ránu to chce mikinu, odpoledne spíš plavky. Víme, jak bude, na Olomoucku i jinde dál čekáme spoustu sluníčka a k tomu dneska zhruba 25 stupňů. O víkendu to místy může být i 30 a zatím to vypadá tak, že tropické teploty se udrží i celý příští týden. Ovšem pozor, kvůli velkému suchu stále platí přísná výstraha před rizikem požárů, a to zejména na jižní Moravě.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečné omezení kvůli opravám tramvajové trati na třídě Svobody. Úplně zavřená je pak křižovatka na náměstí Hrdinů. Až do srpna projíždět tady může jen olomoucká MHD. Další dopravní omezení se pak chystá od pondělí 13. července v Dolanech. Jde o práce na silnici 46 Olomouci Šternberg. Ty potrvají do konce prázdnin a budou probíhat ve dvou etapách. A ještě tu máme aktuálně hlášené policejní hlídky. Například na D1 na exitu Hulín Západ a taky na exitu Kroměříž Západ, další hlídka na Kroměřížskou na silnici Vážany Těšnovice a nebo v Hulíně na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Auto Rolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: letní song tady u nás nahrané. Ano, typický, letní. Ale ještě to není ten italský. Přátelé, k tomu se teprve dostaneme.
1: Italské léto nahrané.
0: My tady pro vás celé prázdniny, opravdu každý den od rána do večera máme ty nejlepší italské megahity a hlavně rozdáváme samé skvělé italské dobroty. Po ránu kávička, odpoledne k svačině sýr a teď kolem oběda je to hromada italských těstovin. A navíc pokud ten, kdo se dovolá, se také zaregistruje na radiohana.cz, může ještě získat třídenní pobyt, takový pěkný výlet pro dva přímo do italského Bergama. Ano, i tohle je ve hře. A my budeme hrát další song Itálie, soutěžní písnička, budou to Ricky e Poveri, popová kapela, která pochází ze severu Itálie, česky to znamená bohatí a chudí. Ricky e Poveri. Já si myslím, že jsou pořád bohatí, protože pořád taky hlavně aktivně vystupují. Třeba konkrétně příští týden mají koncerty v Německu a v Polsku. A my si je hrajeme nahané právě teď. Takže vy můžete volat 585 22 55 88.
1: Italské megahity. Káva. Těstoviny.

0: Tož to je taková romantika tady u nás na Hané. Ricky je povery, komé vorej.
1: Italské léto na Hané.
0: Ve zkratce, my tuhletu písničku známe vlastně i česky. Já kdysi s Úsvitem ti řekla častokrát, že jsi mé slunce, které vyšlo v pravou chvíli. No a v pravou chvíli se k nám dovolala posluchačka Ivanka Solobouce. Zdravím, buongiorno.
2: Tak taky zdravím, buongiorno, skoro felice.
0: Ivanko, my vždycky se ptáme našich posluchačů, jestli třeba už někdy někdo v Itálii byl jednou, dvakrát. Někdo třeba vůbec a sní o tom, že s námi pojede na ten výlet do italského Bergama. Ty jsi v Itálii byla, nebo třeba máš nějaké zkušenosti s Itoškou?
2: Ano, ano, jo, conosco Italia. Já znám Itálii, miluji Itálii, je krásná, krásná.
0: Počkej, to vypadá, že ty italsky jako šprechuješ docela slušně, Ivanko. Jak to?
2: Mluvím italsky. Io parlo italiano, ma non si sono sicura con tutte le parole. Že si nejsem jistá s každým slovem, které italštinu trošku znám.
0: Ale my jsme si teda jistí, že tím, že se zdovolala během písničky Ricky a Povery, takže vyhráváš velikánskou, ale velikánskou. Molto hromadu těch těstovin. Ivanko, gratulujeme.
2: Sono felice, molto felice, grazie mille.
0: Tak to je perfektní.
2: Opravdu děkuju, mám velkou radost.
0: To mille grazie, to my známe, to je jakoby tisíceré díky, že?
2: Ano, je tak, to tak.
0: Tak gratulujeme, ještě potřeba se taky zaregistrovat, Ivanko, na Radio Hana.cz a třeba tam cinkne i ten výlet do italského Bergama, takže budem držet palce. Jak se řekne hodně štěstí?
2: Tanti auguri, nebo v podstatě... Já vlastně teď jsem úplně v šoku, protože vám tak děkuju, já jsem bez netušila, že se dovolám, já mám fakt obrovskou radost.
0: Ivanko, děkuju. Takže gratulujeme moc a budeme samozřejmě fandit i ostatním posluchačům v našem italském létě. Tak jo, čau Ivanko, čau ma bella.
2: Čau.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na Adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: 20. července. Kaufland.
1: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů, Nevima Group, příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Jsme Rádio Hana.
4: Hezké poledne.

0: Vracíme zpátky osmdesátky, prostě nádhera. Rádio Hana, tak to je rádio pro Olomouc a vlastně celou střední Moravu. A když budete chtít, tak si nás samozřejmě naladíte kdekoliv a kdykoliv. Ten nejlepší hudební výběr hrajeme na radiohana.cz. A teď už se společně mrkneme taky do našeho hanáckého kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je pátek 10. července a my přejeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přejeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je národní den piňakolády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
1: Rádio Hana, kalendárium. Cisax.

0: Tohle je nahané Jennifer Rush, její Tears in the Rain. Tak jestli pak nás o víkendu anebo příští týden čekají nějaké ty přehánky anebo bouřky, samozřejmě i tohle zjišťujeme, sledujeme počasí, máme pro vás aktuální informace z našeho regionu i dopravu. A po 13. hodině tady u nás budeme dál hrát. A jenom připomínáme, že taky dneska tu máme italské léto.
1: Čau, čau Ivana, moc zdravím, tady Ivana. Přeju krásný den a řeknu vám to italsky, doufám, že to řeknu dobře. Ti auguri buona giornata per tutti. Ať žije italské léto nahané, vyhrála jsem těstoviny. Děkuji, děkuji moc. Molto grazie.
0: Tak takhle se raduje třeba naše posluchačka Ivanka, nebo měla bych možná říct Ivana. Ještě by bylo dobrý, kdyby byla z Milána. Ivana z Milána. Ale

0: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Fakultní nemocnice v Olomouci přiznala pochybení ve známé kauze operovávání srdečních defibrilátorů. Odborná komise totiž potvrdila, že v roce 2024 dostali někteří pacienti tento přístroj, aniž by splňovali všechna potřebná zdravotní kritéria. O předběžných závěrech tohoto vyšetřování informovalo vedení nemocnice během čtvrtka. Na vojenské základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala česká armáda poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. Tím to ale nekončí, protože v letech 2028 až 2030 naše vojsko pořídí dalších 44 těchto obrněnců. Tentokrát už navíc půjde o tu úplně nejnovější verzi s označením Leopard 2A8. Bývalá služebna strážníků v Jeseníku se dočkala parádní proměny a od 1. září loňského roku už naplno slouží dětským skupinám Jesánek a Jitřenka. Zrekonstruovaná budova teď nabízí bezpečné a přívětivé zázemí pro děti od 1 do 3 let. Tento povedený projekt navíc aktuálně bojuje o přízeň veřejnosti v celostátní anketě Má vlast cestami proměn.
1: Sport.
0: Basketbalista Kevin Mervard si na svém Instagramu postěžoval, že mu klub z Olomoucka dluží peníze a před angažmá v něm varuje i ostatní. Vedení klubu se ale jeho obvinění ostře brání. Uvidíme, jak se celá tahle nepříjemná situace ještě nakonec vyvine.

0: počasí.
1: Víme, jak bude, dál očekáváme hodně sluníčka a minimum srážek. Letní počasí pokračuje, na Moravě by mělo být většinou polojasno, nejenom dnes, ale taky o víkendu. Na severu a severovýchodě pak může být víc oblačnosti a výjimečně se tak objeví i krátké přehánky. Jinak denní maxima dosáhnou v sobotu a v neděli na 25 až 30 stupňů a výhledově to zatím vypadá tak, že v průběhu dalšího týdne tropické třicítky občas vystřídají i nějaké ty bouřky. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme do srpna zavřenou křižovatku na náměstí Hrdinů. Probíhá tu modernizace, zejména té světelné signalizace. Projíždět tady může aktuálně jenom olomoucká MHD. My to bereme okolo, třeba po ulici Krapkova nebo kolem Ušáku a Zimáku. Připomínáme, že od pondělka taky bude částečné omezení v Dolanech na silnici 46. Ano, tady se bude pracovat do konce srpna, budou tu probíhat ty práce ve dvou etapách, tak počítáme s omezením na silnici Olomouc-Šternberg. A v Šumperku by dnes měla finišovat uzavírka na Žerotinově ulici. Opravovala se tu kanalizace. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Sedí a

webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Tohle je rád.

0: Máme taky ten nejlepší 80kový výběr. Tohle je Bon Jovi. Přejeme hezké páteční odpoledne milovníkům dobrého jídla. Připomínáme, že na Poděbradech, na olomouckých Poděbradech budeme mít langošový víkend. V Javoříčku se zase těšíme na sobotní gulášobraní. Ano, bude tady minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů v Amfíku nového Javoříčka. A pozor, je to charitativní gulášobraní, které pomáhá. Tak doufám, že se potkáme v Javoříčku už zítra. A zdravíme taky na Konicko. V sobotu tady zveme do Cbelu na 6. ročník Kema Cupu. Sejdeme se na fotbalovém hřišti a budeme fandit zítra od 9. A samozřejmě moc děkujeme, že posloucháte. Jste vlastně takový naši hrdinové.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: třeba na cestách. Koukáme se teď momentálně na dopravní situaci v našem regionu. Vypadá to dobře, žádné nehody, žádné policejní hlídky, žádné kolony nebo další komplikace. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Jsme nahané, za chvilku za námi dorazí také Xindle X nebo zpěvačka Pink. No a my už voláme také na Olomoucký kraj, kde se pořád něco děje, kde se neustále vymýšlí nějaké novinky. A to je dobře.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Dobrý den.
3: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
3: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
2: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
3: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali, to firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
2: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
3: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom běhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
2: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
3: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: od rána do večera. A samozřejmě s tím počítáme taky po 14. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Nahané bude třeba Shakira. Jana Kirchner. No a protože celé prázdniny tady pro vás máme naše italské léto, tak kdo ví, třeba už v té další hodině k odpolední svačince budeme servírovat italské sýry a k tomu i tenhle ten italský mega hit od Erosa Ramazzottiho. Rozhodně poslouchejte, ať náhodou něco neprošvihneme. Nahané, jedeme dál.

0: je 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká Tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla Tramtárie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Počasí opět láká ke koupání a my vás potěšíme. Kvalita vody na olomouckých Poděbradech a na Plumlově je vyhovující. Podle krajské hygieny jsou výsledky příznivé a plavci tak nemusí mít žádné obavy. Uzavírky lesních cest aktuálně a přehledně. Lesy České republiky v mobilní aplikaci nově informují o událostech v našem okolí. Dozvíme se o uzavírkách, pracích v lese, pohybu těžké techniky, výstrahách, ale taky o akcích a lesnických projektech. Stačí, když si do mobilu stáhneme aplikaci Klub Nového lesa.
0: Sport.
2: Máme tu něco pro milovníky bojových sportů. Úspěšná šumperská organizace Prime Fight Night chystá na 12. září svůj v pořadí druhý gala večer. Těšit se můžeme na atraktivní zápasy, známé tváře a nabitou světelnou show. Celý tento obří projekt má navíc přesah, protože výtěžek pomůže nemocným dětem. Akce už teď budí pořádný poprask a reportáž chystá dokonce i ČT Sport. Další informace pro nás má šumperský rejt.cz.
0: Časí.
3: Tento týden tady máme chladnější noci a rána, což nám nevadí, protože aspoň můžeme vyvětrat. Taky víme, jak bude, dál sluníčkom a odpoledne letních 25 stupňů. O víkendu nakonec čekáme nejčastěji 27 až 29, to znamená, že ty avizované tropické třicítky naměříme opravdu jen ojediněle. Jinak stále platí, že na severu a severovýchodě regionu, podobně jako včera, zůstává o pár stupňů méně. Vesměs tady do neděle budeme mít kolem 23.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, v centru, na Pekařské nebo taky na Brněnské, pod křižovatkou s Hraniční. Hlídka je i na D1 na exitu Hulín Západ nebo přímo v Hulíně na ulici doktora Stojana a kontrolu můžeme potkat také ve Vyškově, na Sochorově, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

zpívá Janka Kirchner, ale samozřejmě ten nejlepší hudební výběr je tady u nás nahané jako doma. Zdravíme vás všechny, přejeme co nejpohodovější páteční odpoledne a připomínáme i naše italské léto. Sýry ještě dneska budeme rozdávat, to si pište.

0: A na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
0: Rádio Hana.

0: zvolili tu správnou vlnu. Tady u nás na Hané máme přehled a hlavně víme, co vás zajímá.
1: O čem se píše?
0: Jak od nás víte, Tramtárie má za sebou rekordní sezonu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Tramtárie také děkuje divákům za podporu sbírky na nové prostory. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Pijeme ji všichni, hlavně v létě, ale kde se vzala? Jak vlastně vznikla ledová káva? Potom se aktuálně pídí report.cz. A pozor, Přerov fandí tenisu a hlavně své rodačce Lindě Noskové. České finále Lindy s její olomouckou kámoškou Karolínou Muchovou sledujeme zítra, tedy v sobotu od 17. hodiny v Parčíku u Majáku. Na finále Wimbledonu zve také pan starosta na webu Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
5: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
9: Všechno, co

0: 69,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krejčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Katka, jaký dvě holky?
1: Dvě úžasné Češky. Jako co na to říct, to je opravdu historický zázrak, si myslím. Nikdy to nebylo. A já se možná budu dívat.
0: Ty se budeš 100% dívat, to já vím, protože na to, a já bych ani neřekla, že jsou to Češky, jako ono se hodně zdůrazňuje, že jsou od nás z Hané.
1: Jo, vlastně.
0: Jako vyloženě Morava, Hana, Přerov, Olomouc, rozumíš?
1: Jo, jako, to je důležité zmínit.
0: No. Pardon, Praho, ale chceme říct, že to bude jako hanácké finále, sledovat to budeme v Přerově zítra a tam my máme i festival, Velká Morava Fest v parku Michalov a tam se bude i potom v parku na Velkou plošce, vlastně tam bude k vidění.
1: Aha, tak to ani nevím.
0: No, já to
1: a to ani nevím, no, tak to je skvělé.
0: A to je novinka vlastně, že Radio Hana bude u toho Velká Morava Festu a budeme sledovat i to finále, to je jisté.
1: Ano, Velká Morava Fest, tam budu, přátelé, takže se na vás moc těším, přijďte za mnou.
0: A po 15. hodině na Hané s Louškou.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Adam Ďurica. Lukas Estrada. A pozor, Italský.

0: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Pokud rádi jezdíte na kole nebo chodíte pěšky, máme pro vás skvělou zprávu z Olomoucka. Obce Lutín a Slatinice se společně pustili do budování zbrusu nové a hlavně bezpečné cyklostezky. Ta už brzy pohodlně propojí Třebčín s Lípami, takže se můžete těšit na další skvělou trasu pro vaše výlety mimo rušné silnice. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino, přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto bariéry.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zásilkovna počítá obrovské ztráty po čtvrtečním požáru výškové budovy v centru Zlína, kde jí shořelo zhruba 9 000 balíků. Pojištění navíc tuto nečekanou škodu nepokryje a zákazníci tak na své objednané zboží čekají marně. Společnost už ale intenzivně připravuje kroky, jak tuto nepříjemnou situaci začít řešit.
1: Sport.
0: Český tenis zažívá historický moment, wimbledonské finále si totiž proti sobě zahrají Karolína Muchová a Linda Nosková. Tato neuvěřitelná událost budí obrovský ohlas po celém světě a těší se na ní i tenisová legenda Martina Navrátilová. Ta s úsměvem prohlásila, že zápas bude sledovat naprosto v klidu, protože každopádně vyhraje Češka.

0: počasí.
1: Po ránu to chce mikinu, odpoledne spíš plavky. Víme, jak bude, na Olomoucku i jinde dál čekáme spoustu sluníčka a k tomu dneska zhruba 25 stupňů. O víkendu to místy může být i 30 a zatím to vypadá tak, že tropické teploty se udrží i celý příští týden. Ovšem pozor, kvůli velkému suchu stále platí přísná výstraha před rizikem požárů, a to zejména na jižní Moravě. Víme, jak se jezdí tady, víme, kde můžeme potkat policejní hlídku, například v Olomouci, u fakultní nemocnice na Hněvotínské, taky na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Olympie. Hlídka je i v Prostějově na Brněnské nebo v Šumperku na Lidické. A teď odpoledne také řešíme jednu nehodu, je to v Holešově, srážka dvou osobáků, na křižovatce ulic Míru a Palackého. Tak tady pozor a šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Miley Cyrus a páteční odpoledne na rádiu Hana. Máme 15 hodin a 18 minut a na silnicích i v kancelářích je dnes přece jen o něco lepší nálada. A není to jen pocit. Psychologové říkají, že pátek patří mezi dny, kdy bývají lidé prokazatelně spokojenější. Důvod je jednoduchý a

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná,
2: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
2: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš.

Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Yeah. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: a jeho Summer of 69. Dáme si taky Reddy Kirken a One Republic. Chystám pro vás i tipy, kam o víkendu vyrazit, ale teď se pojďme mrknout na cesty. Doprava. Aktuálně nám hlásíte čerstvou nehodu na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečovou mezi exity Přáslavice a Velký Újezd. Bouralo se také ve Zlíně v ulici Sokolovská a čerstvý ťukanec je i mezi Přerovem a obcí Kokory. Tak na cestách hlavně opatrně.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Kamufláž. Luisa Capaldiho, taky Train. A v další hodině mrkneme i na fotbalové mistrovství světa.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gól!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

Léto na Hané. Rádio Haná. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Make 21 song Snadné je žít a to rozhodně platí, pokud ladíte Rádio Johana. Tady vám totiž každou hodinu neseme čerstvé informace z našeho regionu, také aktuální počasí a dopravu.
1: Hit za hitem.

těšíme i Erose Ramazzottiho po 16. hodině. Teď ale pojďme mrknout do fakultní nemocnice Olomouc. V kauze ohledně srdečních defibrilátorů jsme se posunuli zase o něco dál. Radio Hana je 15.55.

0: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Fakultní nemocnice v Olomouci přiznala pochybení ve známé kauze operovávání srdečních defibrilátorů. Odborná komise totiž potvrdila, že v roce 2024 dostali někteří pacienti tento přístroj, aniž by splňovali všechna potřebná zdravotní kritéria.

0: O předběžných závěrech tohoto vyšetřování informovalo vedení nemocnice během čtvrtka. Na vojenské základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala česká armáda poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. Tím to ale nekončí, protože v letech 2028 až 2030 naše vojsko pořídí dalších 44 těchto obrněnců. Tentokrát už navíc půjde o tu úplně nejnovější verzi s označením Leopard 2A8. Bývalá služebna strážníků v Jeseníku se dočkala parádní proměny a od 1. září loňského roku už naplno slouží dětským skupinám Jesánek a Jitřenka. Zrekonstruovaná budova teď nabízí bezpečné a přívětivé zázemí pro děti od 1 do 3 let. Tento povedený projekt navíc aktuálně bojuje o přízeň veřejnosti v celostátní anketě Má vlast cestami proměn. Sport. Basketbalista Kevin Mervard si na svém Instagramu postěžoval, že mu klub z Olomoucka dluží peníze a před angažmá v něm varuje i ostatní. Vedení klubu se ale jeho obvinění ostře brání. Uvidíme, jak se celá tahle nepříjemná situace ještě nakonec vyvine.
1: Počasí. Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na Jesenicku čekáme jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraku přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Na cestách hlavně opatrně, čerstvou nehodu nám hlásíte aktuálně mezi obcemi Karlova Studánka a Malá Morávka a dořešuje se také nehoda na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou před exitem Velký Újezd. Je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh a to z důvodu havárky motorkáře. V Olomouci nám hlásíte menší kolonu na ulici Jílová zhruba na 5 minut a policejní hlídka na nás číhá mezi obcemi Tážaly a Charváty na Olomoucku. Tak nohu z plynu.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Bee Gees, to jsou vzpomínky na 90 na rádiu Hana, ve kterých teď rozhodně budeme pokračovat dál. Dnes nás v rámci italského léta na Hané čeká spojení Erosa Ramazzottiho a Tiny Turner. Vtipné je, že Tina tehdy neuměla ani slovo italsky, ale Erosovu energii milovala tak moc, že její pasáže odspívala s dokonalým přízvukem. Skladba Cosa della Vita mluví o věcech života, o tom, že lidské

27. A Cosa della Vita. Posloucháte italské léto na Hané.

0: Další italský song v našem éteru, Cosa della Vita, spojení dvou absolutních světových legend, které vytvořilo čistou hudební chemii. A nám tento song vyčaroval dalšího výherce. Tak kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj, tady Čmelda z Velké Bystřice.
0: Ahoj Čmeldo, zdravíme. U čeho jsme tě právě zastihli?
1: No, přišel jsem z práce a zrovna jsem si dával kafe. Zrovna ne italský.
0: Zrovna ne italský, ale to vůbec nevadí, protože ty jsi právě teď vyvolal italský sýr, takže velká gratulace, sýr je tvůj.
1: Děkuji.
0: S tímto samozřejmě, Jirko, nekončí. Tím, že jsi vyhrál sýr, tak ses dostal i do slosování o výlet do Bergama. Máš radost?
1: Mám perfektní radost, protože Itálii mám rád.
0: Kdo nemá rád Itálii?
1: Itálii mám taky.
0: Kdo nemá rád Itálii a kdo nemá rád Itali, že? A nebo Italky.
1: No, Italky jsou taky pěkný, některý.
0: No tak máme radost, Jirko, že tě tam možná za něma za chvíli vezmeme. Rozhodně se zaregistruj, ať výlet do Bergama máš šanci vyhrát. Velká gratulace a vy ostatní nezoufejte, samozřejmě budeme soutěžit dál a to i o víkendu, tak laďte Radio Hana.
2: Výlet do Bergama.
3: To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
0: Dobře.

0: A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Tady je Radio Hana.

0: Bon Jovi a páteční odpoledne na rádiu Hana, čeká nás Mark Embor nebo Anaka. Vybíráme totiž pro vás dál jen ten nejlepší hudební výběr, ale vybíráme pro vás také to nejlepší z fotbalového šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky i faninky. Dívali jste se včera večer na mistrovství světa, nebo se vám nechtělo ponocovat? Buď jak buď, máme pro vás rychlý výcud z toho nejdůležitějšího. Prvním semifinalistou je Francie. Poradila si s Marokem 2-0, i když to zpočátku vůbec nevypadalo růžově. Hvězdný Kylian Mbappé v prvním poločase nedal penaltu.
3: Špatná, mizerná střela, to byla taková žudla.
2: Jenže po přestávce si to vynahradil.
3: Mbappé...
2: Mbappé skoroval, Dembélé přidal branku druhou a Francouzi jsou mezi nejlepší čtyřkou turnaje. A ještě jedna zajímavost. Pro Mbappého to byl už 8. gól na letošním šampionátu. V čele tabulky střelců tak dorovnal Lionela Messiho a v historickém pořadí mistrovství světa na něj ztrácí už jen jedinou branku. Francouzi navíc ve vyřazovací fázi mistrovství světa neprohráli v základní hrací době ani po prodloužení už 11 zápasů v řadě. A to už je pořádná série. O druhou vstupenku do semifinále si dneska od 9 na večer zahrají Španělé a Belgičani. Tak co myslíte, kdo půjde dál?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Tady je Radio Hana. Hezké odpoledne. Hezké.

0: večer na rádiu Hana, který bude rozhodně pokračovat i po 17. hodině. Předtím ale mrkneme na zprávy. V Olomouci nás čeká nové dopravní omezení a podíváme se i na kvalitu vody v našem regionu. Víme, kde se můžeme koupat.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A čeká

0: pokračuje i naše italské léto hned zítra ráno. No to je song, na který budeme netrpělivě čekat. Radio Haná je 16.57.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Radia Haná.
3: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomouc se pustí do další opravy ulice na Letné. Už v pondělí 13. července odstartuje rekonstrukce nového 270 metrů dlouhého úseku mezi ulicemi Demlova a Václava III. Dělníci tak plynule navážou na práce, které v této lokalitě proběhly už v loňském roce.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Počasí opět láká ke koupání a my vás potěšíme. Kvalita vody na olomouckých Poděbradech a na Plumlově je vyhovující. Podle krajské hygieny jsou výsledky příznivé a plavci tak nemusí mít žádné obavy. Uzavírky lesních cest aktuálně a přehledně. Lesy České republiky v mobilní aplikaci nově informují o událostech v našem okolí. Dozvíme se o uzavírkách, pracích v lese, pohybu těžké techniky, výstrahách, ale taky o akcích a lesnických projektech. Stačí, když si do mobilu stáhneme aplikaci Klub nového lesa.
1: Sport.
3: Máme tu něco pro milovníky bojových sportů. Úspěšná šumperská organizace Prime Fight Night chystá na 12. září svůj v pořadí druhý gala večer. Těšit se můžeme na atraktivní zápasy, známé tváře a nabitou světelnou show. Celý tento obří projekt má navíc přesah, protože výtěžek pomůže nemocným dětem. Akce už teď budí pořádný poprask a reportáž chystá dokonce i ČT Sport. Další informace pro nás má šumperský rejt CZ.

Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Sobota přinese podobné počasí, většinou bude polojasno, během dne přechodně více oblačnosti a teploty se dostanou až na 27 stupňů Celsia. V neděli čekáme mraků ještě o něco více a výjimečně se mohou objevit přehánky. A pranostika nám říká, že červenec horký, pěkné jsou v dolky. Tak zatím to vypadá, že druhý červencový víkend bude letním výletům opravdu přát. Nám hlásíte bouračku na Hněvotínské, jsou tu v sobě dvě osobní auta. Bouralo se také u obce Karlova Studánka, konkrétně mezi Karlovou Studánkou a Malou Morávkou. Osobák se tu srazil s cyklistou. Pozor i na policejní

0: 35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou mezi exity Přáslavicem a Velký Újezd.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

děláte dobře. Věděli jste, že odborníci doporučují nezačínat víkend hned velkým úklidem nebo doháněním restů. Právě první hodina po skončení pracovního týdne je podle nich ideální na to, aby si mozek uvědomil, že pracovní režim skončil.

0: Ať vám to regenerování jde co nejlépe, posíláme za moment dál nejlepší hudební výběr a v něm Evu Farnou, Eda Sheerana, anebo také švédské duo Roxette.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
0: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
12: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
0: Přes 3,5 hodiny denně.
12: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
0: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
12: Děkujeme.
13: Rádio Hana.
0: Tohle je nová domácí muzika.
13: Nová domácí muzika.
12: Rádio Hana.

0: Stones na Rádiu Haná, kde už se blížíme k závěru pátečního odpoledne. Před námi je Meky Šbírka Killers, ale hlavně celý páteční večer. Tak pokud přemýšlíte, čím pracovní týden dneska zapijete, zkuste piňa koládu. Ta totiž dneska slaví.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 10. července a my přejeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přejeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je národní den piňa kolády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná,
1: nejlepší hudební výběr.

0: Slza a jej song každej sámavy, ale rozhodně nejste sami. S vámi je totiž furt a stále Rádio Hana, a to i po 18. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme si třeba Alex

0: samozřejmě pokračuje i italské léto na Hané. Bude další song nebo ne? Výherce Síru už dneska máme, byl to šťastlivec Jirka.
1: Ahoj, Radio Hana, zdravím všechny posluchače a děkuji prostě za výhru Síru a doufám, že vyhraju výlet do Bergama, protože tady mám rád. Děkuji.
0: Vy můžete vyhrát taky, tak se nalaďte Radio Hana hned zítra ráno. Je 17.57, pojďme na novinky.
2: Bude 18 hodin.
3: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v

0: Smíchově se od pátku 17. do pondělí 20. července uskuteční tradiční letní kino pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné. Jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro konto bariéry. Sport. Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
1: Počasí. Čeká nás klidný letní pátek. Na Hané bude převládat polojasno a jen přechodně se objeví více oblačnosti. Odpolední teploty vystoupí na příjemných 22 až 26 stupňů. A dny jsou stále dost dlouhé. Sluníčko nám dneska zapadne jen pár minut před 9. Také sobota nabídne většinou slunečné počasí. Během dne přechodně přibude oblačnosti, déšť ale meteorologové neočekávají. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. V neděli bude mraků více a ojediněle může krátce zapršet. Doprava. Olomouci, řidiči, pozor na policejní hlídku, ta na vás číhá na Dolní Novosadské. Policejní hlídka je aktuálně také ve Vyškově, a to na ulici Sochorova, anebo v Brodku u Prostějova. Tady na vás číhají na Císařské u Kruháče. Pozor si dejte také na nehody, jednu nám hlásíte v obci Tylov, další v Bruntále v ulici Lidická.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Radečci a jejich song Všechno je v pořádku a to si myslím, že dneska rozhodně je. Máme po 18. hodině, takže jsme odstartovali páteční podvečer. Jestli už máte nohy nahoře nebo teprve vyrážíte za zábavou, přejeme, ať si dnešní večer pořádně užijete. A to nebude složité, protože páteční večer je jedním z nejoblíbenějších okamžiků celého týdne. A není to ani tak kvůli tomu, co právě děláme. Největší radost nám přináší vědomí, že nás druhý den většinou nečeká budík ani pracovní povinnosti. Ten pocit svobody je často silnější než samotný víkend. Tak si ho užívejte naplno. My vám k tomu pošleme ten nejlepší hudební výběr. Budou Five, Miley Cyrus a nebo kapela Krištof.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jak na to? Kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Posloucháte Rádio Haná.

0: počasí.
1: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na Jesenicku čekáme jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraků přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.

letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Pet Shop Boys, to je vzpomínka na 80. na rádiu Hana a taková krátká ochutnávka toho, co nás čeká už za méně než hodinu. V 8 startují naše 80. v 8. Celou hodinu vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80. let, takže s námi můžete opravdu pořádně zavzpomínat na hity svého mládí. A pokud nebudete mít dost, pokračujeme i po 9. To jsme si pro vás nachystali tradičně zase naše 90. v 9. To nejlepší jenom z 90. A ty má rád snad úplně každý. Takže si užívejte dál Rádio Hana, protože tady máte o zábavu postaráno. Za chvíli Dua Lipa, George Michael a nebo Chinaski.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké Tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: O čem se píše?
1: Jak od nás víte, Tramtárie má za sebou rekordní sezonu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Tramtárie také děkuje divákům za podporu sbírky na nové prostory. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Pijeme ji všichni, hlavně v létě, ale kde se vzala? Jak vlastně vznikla ledová káva? Potom se aktuálně pídí report.cz. A pozor, Přerov fandí tenisu a hlavně své rodačce Lindě Noskové. České finále Lindy s její olomouckou kámoškou Karolínou Muchovou sledujeme zítra, tedy v sobotu od 17. hodiny v Parčíku u Majáku. Na finále Wimbledonu zve také pan starosta na webu Přerov EU. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

8 na Rádiu Hana. Celá hodina je věnována tomu nejlepšímu z 80. let. Čekají vás třeba Police, Billy Ocean, Brian Ferry, Tears for Fears, nesmí chybět ani Erasure nebo Tina Turner. Tak si připravte hlasivky, možná i taneční náladu, protože nás čeká pořádná jízda zpátky v čase. Jsou tu naše 80 v 8.

0: vám na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperka a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme devadesátky.

dní lásky, prázdniny, kamaráde, nebo prostě jen dobu, kdy byl svět trochu jiný. A kdo nám to všechno dneska připomene? Třeba Bobby Brown nebude chybět, ani 10,000 Maniacs, Soul System, Texas, Ace of Base, Offspring a mnohem víc. Užívejte páteční večer naplno a teď už taky 90. v 9 na rádiu Haná se Scatmanem.

Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pátek 10. července a my přejeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přejeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je národní den piña kolády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: me.
1: Víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: extra.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
3: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
3: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
2: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
3: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali, to firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
2: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
3: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
2: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
3: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme pátek na jedničku.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se od pátku 17. do pondělí 20. července uskuteční tradiční letní kino pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné. Jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro konto bariéry.
0: Sport.
1: Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
0: Počasí.
2: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na Jesenicku čekáme jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraků přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná.
1: Hezký víkend.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Padám a klesám a vracím se nahoru. A to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct.

0: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vůňa inej ženy. Bože, jaký naivný jsem bol. Zožiera ma pocit viny. Nevím zastrániť tejto zmeny.